Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Ráno v Alza Boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, blíží se nám 7. hodina raní, tohle je Ferry Corsten, Ruben Deronde a Bloodstream právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Dámy a pánové, krásné dobré úterní ráno, já vás vítám u úterního ranního freše, který nám právě v těchto okamžicích startuje. Doufám, že budeme mít další nádherný den a že dneska opět někdo získá dva celofestivalové lupeny na Letitrol 2026. Takže držím palce, ať už to bude u mě v ranním freši nebo v dopoledním driveu, po případě v odpolední show. Necháme se překvapit, nicméně aspoň představíme trošku muziku, budeme hrát třeba Sigmu Nobody to Love. A čeká nás taky Robin Schulz, Barbs a Better Times. Tak užívejte pohodové úterní ráno s Dance Rádiem, 7 hodin, pár drobných k tomu a my jdeme na aktuální zprávy, no a samozřejmě taky na počasí. Dance Radio News. Itálie zavádí od čtvrtka povinné pojištění pro elektrokoloběžky. Nové pravidlo se dotkne přibližně 1 milionu lidí, informovala v pondělí agentura APA. V pondělí 13. července začala Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do stavby ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály, které přes ní vedou. Dělníci už nad ránem omezili dopravu ve směru na Holešovice a začali s bouráním svodidel. Růst cen ropy na světových trzích v pondělí ve večerních hodinách zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnovují blokádu vůči Iránu. Severomorská ropa Brent kolem 20:20 vykazovala nárůst téměř o 10%, překročila tak hranici $83 za barel. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Sigma, Nobody to Love, právě teď v Eteru na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou, dámy a pánové, krásné, dobré úterní ráno. Dneska tedy s datem 14. července svátek nám slaví Karolíny, takže přejeme všem Karolínám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. Krásný, doufám, že letní den, i když jak tak koukám ze studia, tak to pravděpodobně tak nevypadá, protože dneska máme opravdu zataženo a i ty teploty, když jsem jel ráno do rádia, tak jsem zaznamenal samozřejmě menší pokles, ale pokud vás to holk nějak trápí, a to samozřejmě i ostatní posluchače Dance z rádia, tak vůbec nezoufejte, protože já tady mám pro vás připravený playlisty nejlepší taneční muziky v českém éteru. Za chviličku vám to konec konců dokážu, protože nás čeká novinka v našem éteru. Robin Schulz společně s Barbs, pecka Better Times, bude taky Fatboy Slim a The Rolling Stones Satisfaction Skunk, Calvin Harris a nebo Purple Disco Machine. Tak krásné ráno s Dance rádiem.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso a pecka, která se jmenuje Honey Boy. Úžasná věc, krátce po 7:30 na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. No, přátelé, řada z vás si myslím, že právě teďkon se probouzí, dělají si třeba snídani nebo jdete do sprchy, pak poté vyrážíte do práce nebo někam za letníma aktivitama, ať už jedete třeba jen za kámošema na návštěvu nebo něco takového. Ale pojďme podívat na to, jak to taky bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: A dneska s tím počasím, přátelé, žádná hitparáda, jak tak koukám ze studia, opravdu dneska zamračeno, zataženo a i podle předpovědi by dneska k nám měly dorazit určité přehánky, tak na to buďte rozhodně připraveni. Jinak odpoledne příjemných 27 stupňů by ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a co se týče následující dny, tak samozřejmě ten déšť má přetrvávat následujících asi 5-6 dní, respektive ty přehánky, tak uvidíme. Třeba se nám ale ta předpověď nenaplní a bude to úplně v pohodě. My na Dance Radio jdeme dál za muzikou. David Tomáček, DJ Barbra on Fire, bude taky Disciples, Robosonic, Medusa a nebo taky Goddard.

0: 7 hodin 49 minut k tomu, vy si dáváte úterní ranní fresh s Andy Roadem na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Všem přeju ještě jednou krásné dobré ráno, pokud jste právě třeba teďkon naladili ty nejvíc taneční vlny v českém metru, tak jste udělali dobře, protože já už teďkon můžu prozradit, že v rámci ranního freshe se bude dneska soutěžit o dva celofestivalové lupeny na Lety Troll 2026, který proběhne stejně jako minulý rok u jezera Most. Se máte rozhodně na co těšit a bude to opravdu velká akce. Takže jediný co, musíte chytit výherní track, ten si samozřejmě už brzy prozradíme a pak už je to jenom na vás, musíte se dovolat jako první sem ke mně do studia. A pokud to stihnete a zvládnete to, tak dva celofestivalové stupenky jsou jednoznačně vaše. My do 8 hodiny zahrajeme Life Element Be Free a bude taky Chris Lorenzo Mami.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, dáváte si Dance Radio, úterní ranní fresh na 89 a 102,9 FM, tohle je Alcazar, Start the Fire právě teďkon, Féteru a Dance Radio. No a nám prvních 60 minut uteklo jako voda a v následujících 60 minutách budeme soutěžit o dva celofestivalové lupeny na Lety Troll 2026, jak už jsem říkal před chviličkou. No a my se pojďme podívat na ten výherní song. Jakmile totiž uslyšíte tohle, jakmile uslyšíte Jason Status, Clementine Douglas, Say the World, tak hned volejte sem ke mně do studia. Ještě nemusíte volat teď, protože teď si dáváme jenom ukázku toho, jak zní výherní song. Takže Jason Status, Clementine Douglas, Say the World mezi 8 a 9. To je song, který vy hledáte v našem éteru. Jakmile uslyšíte, i hned volejte sem ke mně do studia. A kdo se dovolá jako první, tak samozřejmě získává dva celofestivalové lupeny na Lety Troll 2026. Budeme hrát taky Norma Žá.

Takže veškeré informace máme, playlisty načetlej, držím palce všem, kdo se pokusí vyhrát dva celofestivalové lístky na LIR 2026. Teď 8 hodin 2 minuty k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu od tří konzorcí. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 71,3 miliardy do 86 miliard korun. Ze 2000 korun mělo být po letech 250 tisíc. Vidina výhodně zhodnocené investice Aleženu z Jihočech připravila o více než 800 tisíc korun. Uvěřila podvodníkovi, který po telefonu slíbil vyplacení údajných zisků a umožnila mu vzdálený přístup k počítači i mobilnímu telefonu. Pachatel pak z jejich účtu odčerpal peníze. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční. Proti prvnímu čtvrtletí pak o 3%. Vyplývá to z analýzy platformy Valuo.cz. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou a zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jason Status, Clementine Douglas, Say The World, právě teď konféteru jako výherní track v naší soutěži. Ano, dámy a pánové, soutěžíme o dva celofestivalové lupeny na Lety Troll 2026 a jako první se nám dovolalo Honza. Honzo, já tě vítám v éteru, nazdár.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, tak prosím tě, já ti gratuluju, ty ses dovolal jako první, chytil si náš výherní track na dva celofestivalové lupeny na Lety Troll 2026, kde mimo jiné vystoupí Jason Status, Pendulum, AMC, Camo & Crew společně s back to back setu Mayfusem, Hybrid Mice, Coven, Netsky, Wilkinson. Tak prosím tě, řekni mi, na koho se těšíš nejvíc a koho vezmeš s sebou, protože jsi vyhrál dva lupeny.
1: Ahoj, já každopádně moc děkuju, vemu asi kolegu z práce určitě, těším se na Pendulum, Netsky, Hybrid Minds, ty klasiky, já půjdu určitě i na nějaký deep pořádný.
0: Jasný, dobře, každopádně my ti přejeme tady z Dance Rádia, abyste si to s kámošem hrozně užili. Festival se koná od 30. července do 1.8., takže víkendová záležitost u jezera Most. Přeju, ať vám vydrží, nebo ať máte pohodový počasí, ať nejsou ani moc velký tropy a zároveň ať ani neprší, ať si to prostě užijete naplno a budeme pak rádi, když nám tady na Dance Rádio dáte vědět, jak jste si to užili. Jo?
1: Určitě.
0: Tak jo, tak Honzo, měj se hezky, hezký den ti přejeme, ještě jednou gratulujeme. Dámy a pánové, tohle to byl Honza, náš dnešní výherce dvou celofestivalových stupenek na Lety Troll 2026. My gratulujeme a určitě budeme pokračovat s dalšíma soutěžima, protože pár lupenů tady pro vás ještě máme, tak držte vlnu s Dance Rádiem a zase zítra můžete vyhrávat. No a my půjdeme dál na muziku, za chviličku Rozala, Fede Legrand, Billie Eilish a nebo taky Norma Jean Martin. Krásné ráno.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Norma Jean Martin, Anchor Big Dreamers. Úžasná věc. Naprosto vřele doporučuji, až příště uslyšíte tenhle ten track a budete třeba v autě, tak rozhodně třeba volume doprava, nebo i pokud budete doma třeba jenom tak nějak jako pobíhat po bytě a si budete třeba dělat nějaký oběd, večeři, po případě budete dělat něco jiného, tak samozřejmě tahle ta věc je naprosto skvělá pro jakoukoliv příležitost. 8 hodin 31 minut, k tomu to je aktuální čas a my se jdeme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Úterý s datem 14. července očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Později odpoledne by měly dorazit i mírné přehánky, tak na to buďme rozhodně připraveni. No a denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A my jdeme dál na muziku. Superfly bude také Anet Fab, EDX, Kreider a Stereo Link. To je další nálož té nejlepší taneční muziky u nás na Dance Radio.

0: Na Dance Radio se nám blíží 9. hodina ranní Anima Arge a taky Magnus Higher Power právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Stále ještě v rámci úterního ranního Freshe s Andy Roadem. No a my máme posledních 9 minutek do konce úterního ranního Freshe a po 9. hodině už tady pro vás bude Katie se svým dopoledním drivem, kdy vám Katie samozřejmě naservíruje 3 hodiny toho nejlepšího staneční muziky a taky se určitě dozvíte spousta informací ze světa filmu, seriálu, určitě ze světa hudby a tak dále a tak dále. Takže se máte rozhodně na co těšit. A odpolední show patří Michaelovi C, který pro vás taky stejně tak jako my všichni bude mít spousta informací a tak dále a spousta taneční muziky. My do 9. hodiny zahrajeme ještě Clooney, Robin S a bude Not Gonna Be Your Boo a bude taky do Horror Something to Remember By.
1: Dance Radio. I told you once, now I tell you twice.

The Horrors, Something to Remember By, naprosto pohodová věc v rámci úterního ranního freshe na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Přátelé, je to tady, jsme ve finále, doufám, že jsme se společně naladili na ten úterní den a taky jsem moc rád, že jsme mohli dneska rozdat dva lístky na festival Let It Roll 2026. Dál se bude soutěžit určitě v našem éteru, tak doporučuji držet vlnu. No a po 9. hodině už se tady na vás bude těšit Katie se svým dopoledním drivem. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně, mějte se fanfárově, užijte si úterý a budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se, ahoj. Itálie zavádí od čtvrtka povinné pojištění pro elektrokoloběžky. Nové pravidlo se dotkne přibližně 1 milionu lidí, informovala v pondělí agentura APA. V pondělí 13. července začala Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do stavby ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály, které přes ní vedou. Dělníci už nad ránem omezili dopravu ve směru na Holešovice a začali s bouráním svodidel. Růst cen ropy na světových trzích v pondělí ve večerních hodinách zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnoví blokádu vůči Íránu. Severomorská ropa Brent kolem 20:20 vykazovala nárůst téměř o 10%, překročila tak hranici $83 za barel. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ji ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Polední drive startuje přesně i dneska na frekvencích Dance Rádia i dneska. Mezi 9 a 12 hodinou je s váma kdo jiný než Katie, to je tak a tak to je. A doufám, že jste si užili i ranní fresh s kolegou Andym. Teď už moje maličkost do 12 hodiny. Čeká nás toho spoustu skvělý hudby, představíme novinky v Éteru Dance Rádia. Probereme nejenom festiáky, ale taky léto, letní sezónu, letní trendy a spoustu i zajímavých témat, který dneska bych tady s váma chtěla otevřít. A určitě se spoustu těch témat bude týkat okolo muziky přesně tak, jak jste zvyklí. Máme úterý 14. července, svátek slaví Karolína, takže přejeme všechno nejlepší všem Karolínám a za chviličku už můj oblíbenec Higo Energy. Dáme si novinku od Chrise Sadlera a taky starší kousek Four Strings. Takže bude to hodně pestrý. Krásný dobrý ráno, jsme Dance Radio.
1: Ranní fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní fresh Dance Radio s Andymoudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde?
2: Od lesa prodá auto u ESA.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Teda 102.9 FM, přátelé, za náma Aldo Vanucci a také Mila Fils a Impossible. V éteru Dance Rádia máme, doufám, že máte krásný ráno a stále ladíte taky úterní dopolední drive. No a my už se pojďme podívat na takový jako zajímavou jako věc, která samozřejmě tady mě velmi zaujala a souvisí vlastně s elektronickou hudbou. A musím teda říct, že mě vůbec nenapadlo, že by se vlastně elektronická hudba mohla dostat více do popředí na až, jak se říká, až na vlastně jakoby školní půdu. A přesně to se děje, protože prej údajně taneční nebo elektronická hudba je nově součástí vysokoškolských předmětů. A přesně tak, právě oficiální předmět taneční hudba v češtině se dostala do učeben univerzity v Jižní Karolíně, teda Kalifornii. A normálně je tady nově jako plnohodnotný kurz o elektronické hudbě a taneční kultuře, historii a tak dále. A studenti se tak můžou ponořit nejenom do historie vlastně hudby, ale do i celkově jako zvuku, téma jako zvuk, technologie, který ho vlastně formovali a vlastně jaký je i ten vývoj DJské, elektronické a tak dále. A vlastně tam je spoustu jako zajímavých dalších jako témat napříč jakoby žánry, napříč tím spektrem, ať už je to prostě třeba hudební industry nebo prostě jakoby management, booking a tak dále. Tak přátelé, za mě jako je to hodně hustý. Já si myslím, že tak tohleto třeba v Anglii je normální, že můžete jít studovat DJing nebo hudební produkci. Já jsem se vždycky přála, aby nějaký takový přímo obory byly součástí jakoby školy a školních osnov jako plnohodnotný třeba bakalářský titul, anebo prostě jako inženýrský třeba, nebo magisterský, tak třeba, co není může být a třeba v budoucnu se něčeho takového dočkáme i tady v Česku.

DJ, kterýho já naprosto zbožňuju a musím říct, že vždycky naživo je to velký zážitek vidět tohohle umělce a taky často si ho připomínáme tady na frekvencích Dance Rádia. Teď už se pojďme podívat do kina, vůbec nevím, jestli jste viděli životopisný film, a to o Michaelu Jacksonovi, o kterým se už docela hodně několik týdnů mluví. V rámci tohohle filmu můžete vyrazit do kina, vlastně se dozvědět spoustu zásadních věcí o Michaelu Jacksonovi, králi popu, zesnulým už teďka tady bohužel. A právě díky i tomuhle filmu se zvedl veškerý jako ještě extrémní zájem o tvorbu Michaela Jacksona. Už jsme tady probírali, že na streamovacích platformách typu Spotify se ta čísla brutálně zvedla a momentálně patří mezi nejstreamovanější umělce. Ale hlavně je taky dost zásadní další statistika a číslo, protože právě životopisný film o Michaelu Jacksonovi oficiálně překonal hranici 1 miliardy dolarů, a to v celosvětových tržbách, a stal se prvním hudebním filmem v historii, kterému se to podařilo. Žádný jiný hudební film předtím, ať už to i bylo třeba o Freddie Mercurym anebo dalších zásadních lidech, tak vlastně nevydělal tolik peněz a zároveň se i snímek stal nejvýdělečnějším životopisným filmem celkově všech dob, a kdy překonal právě dosavadní rekord Oppenheimera, který držel do posud, což je masakr. Co je taky důležité zmínit, že v hlavní roli dost zazářil Jafar Jackson, což je úlet, protože je to synovec právě zesnulýho zpěváka. No a ten má velký úspěch. Přátelé, jestli jste to ještě neviděli, doporučuju.

0: Barbra Streisand.
1: Přátelé, 3:50 hodině, my pokračujeme dál, za chviličku už si dáme další muziku, Charlotte Hynek a skladbu s názvem Why Can't It Always Be Like This.

0: Nebudou chybět ani legendární Faithless, dáme si hodně starou věc, a to Tarantula. Už mezi 10. a 11. pokračujeme dál, co se týká playlistu, muziky, omrkneme festiáky, omrkneme určitě novinky na scéně a budu mít pro vás i zásadní info ohledně naší soutěže. Teď už Andy, nejčerstvější zprávy, jsme Dance Radio, hezký ráno. Dance Radio
1: News. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu od 3 konzorcií. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 71,3 miliardy do 86 miliard korun. Ze 2000 korun mělo být po letech 250 tisíc. Vidina výhodně zhodnocené investice Aleženu z Jihu Čech připravila o více než 800 tisíc korun. Uvěřila podvodníkovi, který po telefonu slíbil vyplacení údajných zisků a umožnila mu vzdálený přístup k počítači i mobilnímu telefonu. Pachatel pak z jejich účtu odčerpal peníze. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční. Proti první čtvrtletí pak o 3%. Vyplývá to z analýzy platformy Valuo.cz. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou a zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Faithless na frekvencích Dance Radio. No a my už se podíváme na důležitou zásadní věc, která se vás týká celý tenhle ten týden, pokud samozřejmě byste chtěli vyrazit úplně zdarma na festival Lety Troll, největší festival vlastně drum and bassu, asi samozřejmě v Čechách určitě, ale taky celkově ve světě, protože vlastně větší festival drum and bassovej neexistuje a právě my jsme poctěni tady v Česku, že máme tak speciální akci. Celý to proběhne opět v tradičním termínu na přelomu července a srpna od 30. července do 1.8. Nezapomeňte, že stejně jako loni, tak i letos nás čeká jiná lokace oproti Milovicím a tentokrát se bude Lety Troll stejně jako v loňském roce konat na jezero Most. No a ten line-up je naprosto, ale naprosto kouzelný. Jason Status, Pendulum, AMC, Cameron Crooked, Matthews, Hybrid Minds, Coven, Netsky, Wilkinson, Metric, Mode Step Life, Aphrodite, Black Sun Empire a spoustu skvělých světových hvězd, producentů, DJů, všechny zásadní jména pohromadě a to především z drum and bassu. No a my vás sem dostaneme úplně zadarmo. Přesně tak. Celý tento týden soutěžíme o lupeny na Lety Troll a není to teda úplně zadarmo, musíte trošku vyvinout aktivitu a nejenom poslouchat a ladit vlny Dance Rády a také sledovat naše sociální sítě, ale hlavně v našem éteru hledat výherní skladby, protože právě ty vás dostanou k těm vytouženým vstupenkám na Lety Troll. A já vám už prozradím, že dneska už jsme rozdali dva lupeny ráno a budeme rozdávat zase zítra. A pojďme si prozradit už výherní skladbu pro zítřejší den, kdy zítra byste rozhodně měli volat, když uslyšíte přímo tuto skladbu. Přátelé Wilkinson, Katie Alex a Ultraviolet, tak prostě tohleto je skladba, která zítra vás dostane nejenom do varu, ale taky k lístkům na Lety Troll. Pokud zazní kdykoliv v našem éteru, tak byste měli točit linku do studia 257-400-333, někam se to zapište, 257-400-333 a pak můžete získat ne jeden, ale hned dva volňásky kompletně na celý festák. Takže držím pěsti, doporučuji dobře ladit celý den a taky sledovat i naše sítě, abyste byli v obraze.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
8: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Dance Radio. Dance.

89 102.9 FM, přátelé, za náma Sebastian Ingrosso, Celine Dion a A New Day. Velmi zajímavá kombinace a velmi zajímavý remix, teda musím říct, který zazněl na frekvencích Dance Ráda. Posloucháte stále úterní dopolední drive, a to s datem 14. července, a pojďme se už podívat do USA. A řekla bych, že nejenom v USA, ale taky celosvětově, i přesto, že dnešní doba je vlastně skvělá na to, že vlastně hudební kariéru si můžete vybudovat relativně rychle, když za vámi stojí opravdu velký tým lidí, managementy a tak dále. Samozřejmě z hudebníků se staly často a i DJů, producentů, tu velký hvězdy, ale s tím souvisí v poslední době i trošku taková jako drezura a zhoršení, třeba i často podmínek pro umělce a třeba i vlastně to zacházení s umělci, ne všude a vždycky je úplně jako fajn. A na základě toho vzniklo v Americe velmi zajímavá iniciativa, a to Raise the Bar, a právě tato iniciativa, za ní stojí hned několik organizací, třeba United Musicians a Elite Workers, a přichází vlastně na trh s tím, že jejím hlavním cílem je vlastně jako zachovat a zlepšit podmínky pro umělce v hudebních klubech, na festivalech a tak dále. A vlastně ta iniciativa Raise the Bar zastupuje umělce a vlastně pomáhá jim trošku bojovat za svý práva, jo, a vlastně udržet i takový základní standardy. Teďka momentálně se bavíme o USA, jedná se o třeba nesnižování cen merchandisingu, třeba vlastně jako určitě platební morálka, pravidelnost a dobrý podmínky za hraní umělců a vlastně jako i třeba jako více lepší komunikace, zacházení, vytvoření nějakého zázemí pro umělce a tak dále. No a vlastně organizátoři, kteří stojí za touhle iniciativou, už vytvořili seznam podniků a míst, kteří se přihlásili a vlastně bojují trošku za zlepšení podmínek, podporu umělců a tak dále. Přátelé, mě to prostě strašně fascinuje. Já vím, že Amerika, Anglie a další země, i třeba Holandsko, byť teda jsou menší než my, tak mě baví, že vzniká čím dál více tady těch iniciativ a řeší se to téma i psychické zdraví umělců a tak dále. Tak doufám a věřím, že i v Česku by něco podobného mohlo vzniknout. Myslím si, že by bylo potřeba.

89 a 102.9 FM, přátelé, tak to jsou frekvence a vlny Dance Rádia pro Prahu a taky okolí. Zároveň nás můžete ladit i skrze naše aplikaci. Za náma výborný producent a DJ Southstar Needed You, kterýho bych chtěla určitě vypíchnout, protože je opravdu velký talent. Ten tady i dokonce byl začátkem roku v Praze a i přesto, že to není úplně jako velký jméno, který by vyprodávalo velký sály a haly, tak si myslím, že určitě jeho tvorba stojí za váš poslech a my ho tady na Dance Rádiu hrajeme velmi často. Jeho spolupráce taky třeba s duem The Heartstring stojí rozhodně za to, takže určitě doporučuji více zmapovat tohodle umělce, protože je to velký talent a myslím si, že o něj ještě víc a víc uslyšíme. Co nám ještě zbývá do 11. hodiny? Máme 3 minuty do 11., takže stihneme ještě doufejme The Car Sleepers a nebo taky Netsky. Příjemný poslech.

Itálie zavádí od čtvrtka povinné pojištění pro elektrokoloběžky. Nové pravidlo se dotkne přibližně 1 milionu lidí, informovala v pondělí agentura APA. V pondělí 13. července začala Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do stavby ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály, které přes ní vedou. Dělníci už nad ránem omezili dopravu ve směru na Holešovice a začali s bouráním svodidel. Růst cen ropy na světových trzích v pondělí ve večerních hodinách zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnoví blokádu vůči Íránu. Severomorská ropa Brent kolem 20:20 vykazovala nárůst téměř o 10%, překročila tak hranici $83 za barel. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Za náma další melodie One RDJ a skladba s názvem First na frekvencích Dance Rádia. My pokračujeme dál. Doufám, že jste s náma a máte se fantasticky úterní dopolední drive i dneska. Můžete ladit až do 12. hodiny a přátelé o tom, že videa a jakýkoliv záznam v nás vyvolává velký pocity a emoce, tak to samozřejmě víme. Samozřejmě není nic hezčího, než zažít tyhle věci naživo, ale pokud člověk nemůže a nebo třeba chce zavzpomínat, tak právě podle nejnovějších průzkumů, kterou dělala nedávno Vevo Music, tak se zjistila, že právě hudební videa vyvolávají zásadní nostalgii více než jakýkoliv jiný formát. A v této studii a průzkumu, který byly jako nashromážděny spoustu dat od více než 1800 lidí, právě Gen Z a mileniálů a také generace X v USA, Austrálii a Velké Británii, kde tato studie probíhala, tak více než 68% respondentů všech věkových skupin uvedlo, že právě hudební videa uvádí jako primární hnací sílu, ve kterých nebo ze kterých právě lidé potom mají pocit, jakože prostě takový euforie, zážitku, nostalgie i vlastně jakoby, že pustí často ty emoce a tak dále. A potom 65% generace Z neboli Gen Z uvedlo, že právě pociťuje tuhletu nostalgii v rámci těch kulturních momentů, hudebních a tak dále, které se teda odehrály mimo tu jejich generaci. Dokonce i spoustu lidí v Gen Z uvedlo, že se narodili takzvaně do špatné doby, že právě jako některé věci v podstatě jako cítějí stejně jako třeba ty starší generace. Je to strašně zajímavý, tohle to je téma, který bychom tady mohli řešit hodiny, pokud vás to zajímá víc, dejte si prostě na internetu Vevo Music, normálně nová studie a tak dále a vylítne vám tam spoustu zajímavých dat a informací a mě tohle vždycky hrozně fascinuje a samozřejmě můžu potvrdit. Teď jsem zrovna koukala na nějaký starý videa 20 let, nějakých tanečníků a měla jsem to úplně stejně.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

krásná garážová věc, novinka ve True Dance Rádia, Melona Dá, taky K8 Smurf a Stop Me Now. Party servis a kulturní servis je připravený samozřejmě. Pojďme se podívat, kde se co děje. Začneme pěkně přes den a přesuneme se až ke koncertům a majdanům. Dneska můžete vyrazit na letní impro show od 7:30 večer na terasách Smíchov a můžete si užít plážovou atmosféru, vyjednat si drink a užít si skvělou improvizaci. Ještě jednou start 7:30 večerní. Pokud máte rádi podcast, tak celý léto v Trojském pivovaru startuje letní podcastová sezóna a scéna už dneska od 19 hodin si můžete třeba užít podcast Casablanca Live. Pojďme se podívat na další akce. Dneska Bohemia Jazz Fest se chystá v Praze od 17:30 večer a nabídne spoustu jazzových skvělých hudebníků. Zároveň můžete vyrazit dneska na Camp Tour a se zastávkou náměstí Jiřího z Poděbrad od 18 hodin a jedná se o speciální prohlídky netradičních míst v Praze. No a pokud byste rádi vyrazili třeba na zajímavý festival pouličního divadla, tak přesně ten startuje dneska, potrvá do 19. července a to na výstavišti v Praze a nabídne to nejlepší z úžasných dění divadelního a taky pohybového artu. No a my už se pojďme přemístit taky na několik zajímavých míst, třeba co se týká koncertu Jazz Dog, dneska kapela Limbo od 21 hodin. Těšit se můžete dneska třeba i do Meat Factory, kde můžete vyrazit na pražský pop postrok Brána Serpentine a také It Looks Sinister, start 20. hodina, ještě jednou Meat Factory. No a těšit se můžete třeba i do Bike Jesus, kam si můžete jít poslechnout kapelu Starbenders, start 20. hodina. Pak mám tady tip ještě na House a Techno Night, konkrétně v Crossu. Dnes se na vás těší tedy Lukas Hulan a hosté, start 20. hodina, ještě jednou Cross. No a doporučím třeba i Roxy, pokud byste chtěli jít na studentskou party, tak od 21 hodin dneska 2016 a True Back, bude se vzpomínat na hity z roku 2016. A poslední tip dneska pro muzikanty a producenty, a to v Prague, Synth Library Prague, tak dneska jsem do toho úplně zamotala ještě jednou. Synth Library Prague, dneska speciální workshop na téma, jak se hraje na elektromagnetický syntezátor. Startuje to od 18:30, ještě jednou je potřeba si dát registraci a pak se můžete vyrazit. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho hodně, takže teď už víte kam.

0: Přátelé, John Summit a taky The Chainsmokers a All The Time na frekvencích Dance Rádia. No a já se pomalinku loučím, 5 minut nás dělí od 12. hodiny, to znamená, že dopolední drive s datem 14. července na konci, za chviličku ještě Tom Star a Tu Jamou, snad stihneme obojí, pak už zprávy a počasí v celou. Dneska odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou, rozhodně se máte na co těšit. No a doufám a věřím, že s náma budete až do večera, protože po odpolední show s Mikeym si můžete užít naše pravidelný pořady. Showtime má teda pauzičku přes léto, prázdniny, ale rozhodně prázdniny nemá třeba Laura Van Dam Capture Radio a od 19 hodin, od 20 hodin potom Tritonau a Tritonia Radio Show, v pozdějších hodinách také Jamie Jones, Spinning Sessions a nebo také Nicole Moodaber. Tak si to moc užijte, mějte úspěšný krásný den, venku je krásný počasí, takže užívejte léta a já se na vás budu opět těšit zítra ráno po 9. tady na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu od tří konzorcí. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 71,3 miliardy do 86 miliard korun. Ze 2000 korun mělo být po letech 250 tisíc. Vidina výhodně zhodnocené investice Aleženu z Jihu Čech připravila o více než 800 tisíc korun. Uvěřila podvodníkovi, který po telefonu slíbil vyplacení údajných zisků a umožnila mu vzdálený přístup k počítači i mobilnímu telefonu. Pachatel pak z jejich účtu odčerpal peníze. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční, proti prvnímu čtvrtletí pak o 3%. Vyplývá to z analýzy platformy Valuo.cz. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou a zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Two ships in the night.

0: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
1: Že nic neřešíš.
0: Přesně.
1: Proto jsme vybrali Auto ESA.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme, ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Itálie zavádí od čtvrtka povinné pojištění pro elektrokoloběžky. Nové pravidlo se dotkne přibližně 1 milionu lidí, informovala v pondělí agentura APA. V pondělí 13. července začala Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do stavby ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály, které přes ní vedou. Dělníci už nad ránem omezili dopravu ve směru na Holešovice a začali s bouráním svodidel. Růst cen ropy na světových trzích v pondělí ve večerních hodinách zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnoví blokádu vůči Íránu. Severomorská ropa Brent kolem 20:20 vykazovala nárůst téměř o 10%, překročila tak hranici $83 za barel. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz

Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu od tří konzorcí. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 71,3 miliardy do 86 miliard korun. Ze 2000 korun mělo být po letech 250 tisíc. Vidina výhodně zhodnocené investice Aleženu z Jihočech připravila o více než 800 tisíc korun. Uvěřila podvodníkovi, který po telefonu slíbil vyplacení údajných zisků a umožnila mu vzdálený přístup k počítači i mobilnímu telefonu. Pachatel pak z jejich účtu odčerpal peníze. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční, proti prvnímu čtvrtletí pak o 3%. Vyplývá to z analýzy platformy Valuo.cz. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou a zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný úterní odpoledne, nejlepší taneční muzika pokračuje, jsme Dance Radio, s váma teď do 18. Michael C. Showtime. Samozřejmě není, protože jsou prázdniny a má pauzu. Celý tento týden na Dance Radio taky soutěžíme o vstupenky na Let It Roll, takže tomu se budeme taktéž věnovat. A U2 vydali novej single Street of Dreams, mám pro vás taky detaily. Pochopitelně to není všechno, přihodíme i pohled do hitparády a spoustu zajímavého infa. Skvělá muzika před náma, jsme Dance Radio Playlist na webu a taky v aplikaci.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio.
3: Truth, peace, love, acid.
1: Climax, Club Mix, Rave on Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

tady jeden z rádio hrajeme nejlepší taneční muziku. YouTube jsou zpět, legendární to kapela vydala single Street of Dreams, Bono, The Edge, Adam Clayton a taky Larry Mullen Jr. letos oslaví 50 let od doby, kdy Larry na nástěnce ve škole vyvěsil ručně psaný inzerát, že hledá kapelu. Tahle ta historka, ta nezestárne. Tehdy vznikl zárodek legendární irský bandy YouTube. Ta nyní posílá do světa novou píseň Street of Dreams, kterou produkoval Jack Knife Lee. Na jehož seznamu spoluprací jsou taky kromě YouTube jména jako The Killers, Snow Patrol, Hives nebo Taylor Swift. Single se taky dočekal videoklipu natočenýho kousek od Plaza Santo Domingo v Mexico City. Já vám ho doporučuju. Teď už další muzika. Jsme Dance Radio.

0: Tady jeden z rádio a nejlepší taneční playlist. Podíváme se teď do hitparády Dance Radio Chart. Do ní hlasujte na našich webovkách, tedy danceradio.cz. Třeba pro tři novinky. Těmi byly minulý týden Bless, Terms and Conditions, Rexy Course, Only Night, Starting Right Now a taky Another a 50 Fall Ultra. Talk to You. Nastupních vítězů před týdnem Norma Jean Martin, Encore, Big Dreamers na třetím místě. Na dvojce Lost Frequencies, Nathan Nicholson, So Much Beauty Around Us a Illenium's Ellie Goulding, Don't Want Your Love, brali zlato. Hitpoška opět ve čtvrtek v éteru Dance Radia po 18. Pokračujeme s další muzikou v celou zprávě a kolega Andy Road.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Itálie zavádí od čtvrtka povinné pojištění pro elektrokoloběžky. Nové pravidlo se dotkne přibližně 1 milionu lidí, informovala v pondělí agentura APA. V pondělí 13. července začala Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do stavby ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály, které přes ní vedou. Dělníci už nad ránem omezili dopravu ve směru na Holešovice a začali s bouráním svodidel. Růst cen ropy na světových trzích v pondělí ve večerních hodinách zrychlil po zprávě, že Spojené státy v Hormuzském průlivu obnoví blokádu vůči Íránu. Severomorská ropa Brent kolem 20:20 vykazovala nárůst téměř o 10%, překročila tak hranici $83 za barel. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance.

0: Spravíme skvělou taneční muziku, jsme Dance Radio. V Karlovarském městském divadle odstartovala minulý týden premiéra československého dokumentu Ester Geislerové Dvě deci tuše. Portrét Petra Geislera představila velká část Geislerovic rodiny i producent Ondřej Trojan. Umělecký ředitel festivalu Karel Och se nechal slyšet, že když ve Varech začínal před 25 lety jako dokumentární dramaturg, viděl hodně filmů o rodinách filmařů, který se leckdy nepovedli, ale tohle prý není tento příklad. Dvě deci tuše jste viděli na filmovém festiáku ve Varech, případně vstoupí do kin celkově 6. srpna. Takže určitě tip pro vás. Jsme Dance Radio a jdeme hrát další taneční pleják.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v

0: Tady jeden z radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. Brněnskou nezávislou divadelní scénu představí nový festival. Od 4. do 11. října se do něj zapojí 14 souborů, který se věnují různým divadelním formám. Bude se hrát v centru Koulebs, Káznici, ale třeba taky v opuštěném domě v Čelakovského ulici, v bytě na Bratislavský nebo v rezidenci Café Kaprál. Vše samozřejmě i v Brně, tedy rozhodně i takový dobrodružství cestování za kulturou. Každý divadlo se navíc samo vybralo, čím se chce prezentovat. Víc dohledáte online, tohleto je navíc první festival svýho druhu v Brně. Od nás další muzika a já vám přeju úžasný poslech, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: hrajeme parádní taneční muziku, jsme Dance Radio. Příští hoďku probereme dvě nový místa pro veřejný grilování na území Prahy 3, případně tedy tip pro vás kam vyrazit. Teď vás ale budu taky lákat na soutěž, protože s festivalem Let It Roll tento týden každý den rozdáváme dvě stupenky a vaším úkolem je najít výherní song. Hledáme tři interprety, Wilkinsona, Pendulum anebo Jason Status. A každý song, který ve vysílání uslyšíte, výherní bejt nemusí, ať to není tak jednoduchý. Pokud se pak dovoláte, tak dvě stupenky na Let It Roll jsou vaše. Hodně štěstí. Další muzika před náma v celou zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu od 3 konzorcií. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 71,3 miliardy do 86 miliard korun. Ze 2000 korun mělo být po letech 250 tisíc. Vidina výhodně zhodnocené investice Aleženu z Jihočech připravila o více než 800 tisíc korun. Uvěřila podvodníkovi, který po telefonu slíbil vyplacení údajných zisků a umožnila mu vzdálený přístup k počítači i mobilnímu telefonu. Pachatel pak z jejich účtu odčerpal peníze. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční, proti prvnímu čtvrtletí pak o 3%. Vyplývá to z analýzy platformy Valuo.cz. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou a zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady je Dance Radio, parádní poslech. Dvě nový místa pro veřejný grilování. Tak přibyly na území Prahy 3 a jde o takzvaný grill pointy. Lokality jsou Habrová na Jarově a Rajská zahrada. V tomto případě jde o park vedle Rýgrových sadů, nikoli v okolí stejnojmenné stanice metra v jiné části metropole. Hodina venkovního elektrického grilování, který se aktivuje na dálku, vyjde na stovku, což je úplná pohoda. Zájemci si můžete nový grill pointy využívat na základě online rezervace, a to prostřednictvím webu veřejné-grilování.cz. Jejich provoz se v Praze 3 rozjel začátkem letních prázdnin a víc informací samozřejmě dohledáte online. V Praze nabízí rezervaci třeba i v Praze 11 u Chodovský tvrze nebo v Praze 7 v oblasti Výstaviště. Další playlist na Dance Radio.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, krásný odpolko, pořád vám servíruju nejlepší taneční muziku Družice Kostka, kterou vyvinul a sestavil studentský tým z Vysokého učení technického v Brně. Už od minulého měsíce krouží na oběžné dráze země. Start rakety Falcon 9 společnosti SpaceX v aule Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií sledovali taky desítky studentů a diváků. Tým stále prožívá náročný období, kdy kontroluje a testuje funkce družice, uvedl vedoucí týmu iSpace Šimon Sloboda. Samotný start rakety byl první část podívaný, pro iSpace byly ale zásadnější momenty, které přišly hodinu po startu. Tehdy se od nosiče začaly oddělovat jednotlivý satelity. Další muzika právě teď, na Dance Radio, ale tuzemský úspěch opravdu velkolepej. Hlavně tedy studentský.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Na Dance Radio i před 17. hodinou nejlepší taneční muzika. V celou samozřejmě zprávy a Andy Road, na co se podíváme v příštích dvou vstupech. Nedávno proběhl samozřejmě historicky první Bloodfest mimo Velkou Británii, kde vystupovala taky Pam Rabbit a tam má pro vás spoustu novinek. Mám k tomu detaily. A 20 let poté, co redefinovala moderní taneční pop se svým multiplatinovým albem Confessions on a Dance Floor, se královna popu Madonna vrací na místo činu. Vyšla nová deska. Dojmy mám pro vás taktéž. Playlist na webu a nebo v aplikaci DanceRadio.cz.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: time.
1: Capture Radio by Laura Van Dam.
2: Dance Radio.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio. Dance Radio.
5: Change one thing. Change everything.
6: Everything. Everything.
5: With every beat of its tiny wings, the butterfly creates a shared rhythm. Universally altering your path and current state. With one tiny movement, the whole world can feel it. With you, keeping time. Let the shared rhythm take you somewhere only you know. Let it move you. Let it lose you. To be found again. Detroit, tell me. Change one thing.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.